Priecena netko wiem. No a chcecie widzieć, jak hudźbnie dalej dżohać do šešćich? Žan problém. To je Daniela Hazec, serbským rozhlasu. Tež Michał Cyš nás zveselí. A tych tež znajecie, to je Musky Kordelane. A so wenes mit tež mezinárodná hudba falovač Felix Jen Pride Bečhodžin Cinače je. Never met

0: 5 hodzin a 20 je. 12 dłuhe lita su čakali, so, so modlili, potem sonili a sobotu bieskončne tak daleko. Po 12 lita raja za so druhý najvyšší líze nimskie, sobotu doby energia kočebus zvonka Regensburgu z 01 a tyž mnoho Serbo je se tam dojevo, například Mirčin Reho.
1: Možno smo od piatka tam, to by te je na dobra ideja, dokaž smo si ti mesto di obljali, tam su celo bile tisac energijo, zna boli fenov. Pon smo mu boli dženca na tere, to by fantastiko, ta atmosfera, te rota, to je šo posvo, musmo boli te v ultrabloku Nucka, sređa Nucka, musmo to zbožnjali, te kartki tam dostat, se smo jim džoku. To by junkrotne, pravne, a mu se jara veselimo, da smo to te šafli, a nek smo veselimo na druju ligu, a polna power.
0: Aj, polna power v fenomen bloku FC Energie Kočebus, šako su pšet njim tež rozsudne rota za FC Energie upadnili. Nimo to je tež roto Kočebuščano Marius Funk poslednje menšine. Jednatku direktne pred blokom ultrapřivisnikov otvobaral, kajke to doživjenje, kajš tež za runje naspomnjenu džoku Lailu.
2: Za mě by to něco celé osobité, když by to moja prvná vonko nahrá a s mojím papu by to teď celé fajn ve tom ultrabloku stáč a pon šen funk tu jednátku děžel a to by něco celé ráno a pon jsme teď šen na ten traunik šli a subu svědčili a pon jsme veselo doma jeli.
0: Kajký konste, Dženia. A stadion je běžšiu tež ještě toša dalších Serbů. A jak su oni rudo živili? Nám nedom tež Jan Reo rozpravia mezdrujem je se Serb s kolesom do Regensburga doju, so by mu tam rysčiovač. A to debi oprodže ľubosť byč. Nedom jacek tomu slyšíme tu serbským rozvosu našich športových úsledkách.

0: 5 hodzin 4.20 je čas za športovanie.
1: NDR Sakska, Serbský rozhlas. Šport.
0: S Janom Rehorjom.
2: Po 12 letach je so FC Energia Kočebus zaso do druhej najvyššie koparskej klasy nímskej nauročiva. Při šorosudnej rie sobotu v Regensburgu by 8000 přivisnikov z Úžice s autami, čárami abo busami přijelo. Šunovčan Štefan Möller, kotrež by před viele letami raz sobodživačiar v týmje FC Energie, pak by so na neušedne vášne do Regensburga podal a Kočebus žanou podpiral.
3: Hej, ja som s kolesom šiu, ja som štvort k Lusiu, a prvnú etapu hať to Pilsna jo nekak, a poncne ja čora piat kať to Regensburga si pondajú s kolesom. Šoroma, že si to boli 300-500 kilometre ze 5-10 vysokostmi metrami.
2: Jeli sa praje vidžal, ty stejš v tým fenovém bloku od Regensburga, ako FC Energia Kočebus, fen, kadek je nešto možno.
3: Hej, to popravom, ja rád jarom možno, ja som co týdžen ladov za kartkami online, to pejac nesu žiadne dávali, za tie jednore mystná, a tak som sa pom prajo, da si budeš kartku kúpiť za fene, za Jan Regensburg, a dyšen bez trikóa Kočebusa oda šaula tam stoj, je to jara všetšilné publikum, to je skýre tie svojibné fenové publikum.
2: SSV Jan Regensburg FC Energia Kočebus 0-1. V novej rejnej dobie raja Kočebus ženio potom přečuvo Dynamo Drežďanam, ký sú čeraz 2-1 doma přečuvo Holstein Kiel dobili a klasu Džerželi. Bude sa budešin Germania Halberstadt 3-1, Kšišov Biskupice 1-1 a Novosolc Rotk Nemske Baslice 2-0. Ve okresnej Vyšelíze sú Ralbičanci Sokolijov v Bukecach vysoko z 1-5 přirali. Čestná rota za hosti by při stave 0-5 Aleksandr Vaudaciliu. Modrobili Kulov TSV Počnica 0-0 a Našice Dobruša SJ Kruščice 3-0. Ve okresnej Líze štafla 2 sú Radvorčenio Serbský Kopanský derby přečuvo druhému mústvu športovej jednotky Kruščice vysoko ze 6-0 dobili. Celce rotou troje Klaudius Busch, dvoje Kaspar Gisvauk a jedne Julian Glücklich. Cilk športového tovarstva Marijine Vězdy je doma přečuvo Motory Kumwout ze 4-1 dobou. Celce Pančanov Bichu Karl Pakostnik, Kristof Cisch a Ali Eldor by dvojne celc rotou. V okresná klasa William Plettner a Florian Domsch z Tajnebelčanov k dobeču 2-1 přečuva rezerve z Gruz Rostov a Cilivoj. Rejne zjednočenstvo Ralbice Pančice je dvojce ravo, sredo večer podleža one v Malom Velkove z 1-4, tam by Robert Wende za hosči trechiv a čera přira one v Bivej z 0-1. A volejbul, prvnje volejbulové mústvo muži Viktorie Worklece je sobotu v Ralbicach relegacijsku rúvo postup do sakskeje klase z 1-3 přečivo prvnjemu VfV Freiberg přirało.
0: Deko k športovým pokývam dalše povestče, nedom tu serbskim rozvosu na po šešćich.

0: Cześć, Krzeszczan alias James Münk ze starych połyszczów. Inspiram? Nie. Tu syna ja czerstwe połyszcze końca tydzenia je na posześci.
1: Serbski rozwóz. Połyszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Nimski Centrum za astrofyziku DZA započne dżentsa z toczynjom dżiry do zimie pola Nuoslic. Z tym, co na dalszym istnie wuboko pod zimiu grawitacijske żomy mierić, po możności bez zczasenia w zonu cu wikamiznie. W tym informowaše wiesne przedstejcza gminy Różant. Hižo od februara maja tež v Krostče pola vulkie Dubravy dočensku džeru, z kotriž kamieniznu za možný podzemský labor a Einsteinovy teleskop přepetuja. V cínače sách odmichu so kunst tyženia meje mietania, miestrujem v Rožinče, Nuj Viesce, Nuknice a Dobrošicach. Piatk v Horkach rejovaše cínače džičacich a možinských borov vokuo meje. Sobot o Krosčicach by ich 20 borov, kýž mies serbskými tyž Irsku reju pokazachu. V Votrove vubičovachu so v cioch skupinách vo veršk meje a skončichu ze spionym večokom. Nedželu Nebelčicach mejachu 6 džičacich a cínače možinských borov. Tam so při poaliniu meje veršk letušoho nuho štoma votvama. V Voklecach mieše letuša meja priniraz v krutym stiaku. Voku meje rejovaše 34 borov. V Koniecach a Nimcach odmije so mejmetanie jako veršk kunštedženského svedženského svedženia. Vodajče, prosím. Takhle. V Pančicach kukovie svičachu včera prinesate v opravinie. Tam je 18 dječí, 5 nemskorečných a cínače serbskorečných, prini raz k blidu Božemu přistupilo. Po tradícii bu kúšto z nich od starších trúšku pšerodžane. Kur Lipa je svečenské kemše vúčpne v oprubil a tiež v Kulovie přijímovaše na serbských dopodnejších kemšach 10 prini v opravinských dječí zakrament. Šitke se dom holcu bychu se za svečen drúšču drastu zvoblekli. Na čerovším cvonimským dňu muzeu pod heslom Se muzeje se vieselom odkryč bychu muzeje darmotne otvorene. Tež serbský muzej v Budešine a Kočebusu ste sa na akcii s vedženiemi v občeli voj. V Braniborským krajnom muzeu v Kočebusu vitachu niečo 186 hosti. Tam vodmi sa miestrujem serbská dživanička kolektíva Vakuum. Pod heslom Zob Maxing môžachu zajemce serbské elementy z šitný drastu kombinovač. Nimo vôdovania tradicionálnych vúšivaniu môžachu se tiež svojské drasty za serbskými bandami a našivankami vúdebič. Jeden a šiest časa čronačo je sa na druhým serbským spionom vúbečovaniu Kaponu, čera jasince vôbčelivo. Pola vulkých razov bude by si vútovčan Mateo Malc s jeho honačom prenie miestno z 6 a 70 zinkami. Pola malo honačo ďeše zvota medalia do Halštrova. Honač Friedricha Gräfeho je 104,5 razov v hodine zaspieval a s tým nový rekord nastajú. Najdlejší púč k vúbečovaniu mieše Kapon z Ríze Grosenhajna. Viace vo včerajším vúbečovaniu honaču slyšite tu podľa nás bydl na sedem. To bych je naše bojezče, ktoréž nám makáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nás očakuje kytro svunčný džin, než s nekotrými mročelami má sucho vostač a to pri temperatúrach mies 18 a 22 stopnými. Hač do štvotka zmieme viac a viac mročelu držli svunca. Všetko zase raz môže sa tiež pokapač, tiež zarymač sobie u tutých dňoma.
0: Krotko a svotko na našich drohách šitko dere beží vyskačo žanech neje. Tuž vám přejemoj dobrú jezbu do džensnýšeho dňa, do nôho tydženia, peč pona po šeštiche.
1: Serbský rozvoz.
0: A to je Michalcuž v Serbským rozvozu.

Dopamine, Purple, Disco Machine, du serbskim rozvosu, cibidl kinašis čier. Dzień sanic, zabyč, zapiknuć radio, večo zaso vusiva moda žoma radio zatkula. Wot vosmich dođe sačich, no až dojch vopsahuje, tak prajne nam poski čuja, to nam dedom přeradža. Dorosčeniki štidža so pouanscy znova vusmirič, maja skvátnosť, so dženca vo šelakých možnosťach o tem informovač, Budeska agentúra za dživo poskyčuje online info popodňo pod dvimaj do napo štyrioch. Iniciatíva Viesva Punžela Happy Monday přeprosi dženca vo sebe džiči na vujky zromadne svedže na namiesto před budyským dživadvom od navečera 5. do večera 7. to budže plánované sú zromadne akcie, rkajštež písané dživaničky dženca Happy Monday za džiči vo sebe před budyským dživadvom od večer 5. Na přednošk vo znaty serbskej korobnej soce Marii Simonovej ste přeprošení dženca večer do Drežďan večer 6. přednošk ve vônym státnym archíve zmeje Tomas Klemp od sakskej votnošky Nímskeho červeného kříža DRK. Zromadne posedženie gmínskych rádov Slepo Trebin a Dživin zbudže dženca večer 7. serbským kultúrnym centrum je Slepom, to je tiež to vúriadne zromadne posedenie tutých cioch gmenských rádov, no vidíš. Dve gmenské ráde ište mám, mea halštruská hola zetka so júce večer 6. gmenským zárieče horách a tiež kroščanská gmenská ráda zmeje svoje príšené posedenie a to sredu večer 7. sedaní vúžica gmenským kulturnym centrum.

0: Anič, nic bo zabič, džen sa večer, za so radio zapiknič.
1: Zadkula.
2: Ta jedna pfuha 2000 metrov, nechto druhý zúčie šach s komputerom jako přečunik a zaso nechto druhý piastuje s druhými kúždy týdžen. Môj Franca chceme vedieť, što serbská modžina činie, kdež runie na reachnie. Kotroho vie mače, što rade činiče, s čím zabývače čas, abo vukneče celý dojdeň za šulu abo študi? Píseče nám šes Instagram a nezabudčte na žaden pát večer 8 rádio zapíknuč.
1: Zadkula.
3: Nic zabič.
4: Čen sa večer.

0: Istvan Kobela wobere dospiwa šišč menšinou došešiche.
1: Nábožné słowo.
0: Tutema dženca rano Bernadette Lanzena ze Salova.
2: Steu před rosudom, ale nevím si rade. Pundu tu, abo pundu tam? Odpoču nalivo, odpoču napravo? Abo je ještě jeden puč městem? Pozastanu? Činju jenž přestavku? Abo zakonču svoju jizbu? Jsem bezradná. Trebam ještě vokomik. Du do lesa, do přírody. Veselu so nad fifolacimi ptačkami, nad kčejatým rypikom, nad modnej zelenju trávy, gerkou a štomu. Nasrybam so svodkije vunje kčejatého boza. Příroda je pouna moce, šitko rozče a rozkčiva. Nasrybam so právě stute pozitivnej energiju. Čerstve povita, pohyb, stvoba Boža, bokševia dušu. A nedom začuvam tute vůboke začuče z Boža, spokojnošče. Sem celé při sebi. Začuvam, zo kroču po pravém puču. Začuvam, zo nesem sama. Šako bo náš kněz mě po svojim puču vědže. A to je deretak. To vám tež přeju. Zo ve zadvilovanošči, bezradnošči, samotnošči, začuvače Božu mimošč a lubošč. Zo byšče vědželi, zo nešče sami, a zo kročiče po pravém puču.
0: Dobra je Bernadette Lanzena ze Salova, na roku kajštejš zamobitošči kuluskeje vosady. A s tým je peč hodžin, peč a posta, za peč menšinou. Suda je nímske pojšče, a to ište krutki vula, co vie na dženzniše vjetro.

0: Banga, Ranga, Spivaka, Dara, jestem Spivom Dobywa. Eurovision Song Contest letuši 70. ve Wienie. Šešo žincina, če zajmav spiv z moja vida znamenča, ale ročo z vina, ročo z boorske do našeje domizne do Vužice. Serbske spivne vubidžovanje kaponu, rekaše zarjadovanje, kiš je čera džeči mođinu a starših do jasince pričanevo. Či jedni z klitku ruce a vujki nađiju na myto, či tamni rze z čipnoty, so čera dopodnja do jasince podachu, mez nimi tež kolegina Bettina Wenderotova.
1: Du jasince, poda budarec na dvore dženca ništu uspav ne, šako šeže sač kaponu honačo tu spiva v přijotovani brožni. Bernd budo zromadne ze svojim bratrom Danielom, že druhý kruč teke vubidžovanje serbskih kaponu organizuje. Kneže Budarjo zvotkel, da su te honače přijeli a sme popravom kujšte Sobučinic.
2: Aj kuj Sobučič môže kujže, najdalejšie ho ze Zrisa Groznajme bo, a te tamo honače sú šie v okolíne Jasince, Pravočice, Kroščice, Pošo.
1: Nitko je tak, nikotre honače sú jara pilne a spívaja, tamne so jara ručo džaža, dáva na nekajke trikse, so môže jen to zvučovať a som na také ubyčovanie přijotovať.
2: Jen môžete honače trénovať, když je te do tých klitkov teka také za deň hodinu, zo sa to na to nauča.
1: Nitko je tak, zo je bôze tá hodinka nimo, kak ta ševitu jasnice na tú ideju prišli, také ubyčovanie súva uhotovať, tož ako je v našim kuncu skýry junkrot na druhých kuncach bolo rozširené.
2: Hej, myslím, že 5 letami boli bola biskupic, a sme tam jaro úplne odzankli s našimi honačami a sme doma.

0: Ci!
1: Wiesz, Luso, na naszą dzienniczą premierę.
2: Ty myślisz, to gdzieś żenie przyjaciółko ludzi mirali nesmy?
1: To też będą. Ale z kiery minu, zoje to nasza prynara, za którą doba ludzie zastupować.
3: Ale nie płacze tola dla nas zastupcia, ale za dobry skutk, to je benefic na ra.
1: Wie mera, to by tola jene żart.
2: Za nas? Znacz nie płacze, ale przyjusim? Nas za zastup rać widzio.
3: Ja tola cool, za smimy dżęca też rać. A nic jenoś naszej prynnej mustwie żonu a muzi.
1: Dys je to tak le wobladam. Budu to dżęca wunośne beneficnory.
4: Derje. Da se z najmniejsza niesmy podamo nasze partnerskie towarstwo KS Trump Kokorek z Polski sem przeprosili. Dyż no su raz w nuzy, możemy im też pomóc.
3: To si nie můžu zcela představit. Silný zlík a žnovůjka voda celé športniště odnese.
4: Hej, je samo hýšší hůře. Votovala vína spolu je celý športový dom z předražčerňu a gratonju přepavíva. Šo je skoncované? Můstvo stý tam tak rec hač do kolen ve boče.
2: Oni potekím vše pěneze zastupadu sami. A... Što jsme můstvě nahromadili?
3: Haj, a sponzorujo našo můstva tež ještě něžto k tomu dáža.
1: A my ještě něžto dobro činíme.
2: Što dá to?
1: No, doky žádné rajniště nemají, hůli ty za děti kopanca vůpadně. Z dženstnější hru přečíva nám, může skončně zasorač.
4: Haj, celé pravě teja. To je tež vážné. Tohodla nezabudšče, to je beneficná ra. Nenže o to, co dobudžeme, ale co máme šíce veselo.
1: Ach, vujo Achimo, víš tohle, co nemůžu jinak, hát co chcú na kůjde pát dobyť.
3: Je tyž jedna forma respekta, co tam nech kutně bereme a co přeči oním napínáme.
2: A jeli dobrou hru pokazáme, ľudžo s nane hýště nešte darjo. Jeli se osluďa, to na žádem pát nečinia.
4: To dre máče šíce pravje. Tola netko nestarajče so viace vo peneze a tajke vece, ale vo dobru kopajncu. Tu iš, raz, dvaj, ci...
0: Esot kopački!

0: Hete, spiewa, boschi, lebelt, förster, a hete, ja, nun hat schon mehr, aber katkumini, katka, ja, passe, musslu, dis is geremine, na?
1: Ja, ist narrajai.
0: Ah, ist narrajai, na, posede mich, chasa, nasche poesche.
2: Serbski Rosbus. Poesche. Studio, katka, pöbelitz.
1: Da baranje. Zinače sach, wot mich husokunst dženja meje metanja. Mestrujem Rožinče, Nujewiesce, Nuknice a Dobrošicach. Piatk v Horkach rejovaše Zinače džičacich a možinskich boru vokuo meje. Sobotu Krusčicach bieše ich 20 boru, kiš mies serbskimi tiš irsku reju pokazachu. V Votrovie vubidžovachu so v cioch skupinach vo veršk meje a skunčichu se spivnym večorkom. Nedželu v Nebelčicach mejachu 6 džičacich a Zinače možinskich boru. Tam so při poaliniu meja veršk letušoho nového štoma votvama. V Voklecach stieše letuša meja prýni raz v krutym stejaku. Vokuo nie rejovaše 4 a 30 poru. V Konjecach a Nemcach votmie so meje metanie jako veršk kunstudženského viesného svedženia. V Pančicach Kukovie svedčachu čera priniesate opravenie. Tam je 18 džičí, 5 nemskorečných a cínače serbskorečných prini raz k blidu Božemu přistupilo. Po tradícii bu každý z nich od starších družku přavodžané. Kur Lipa je svedženské kemše hučpne v obrubiu a tiež v Kulovie přijmuvaše na serbských dopudnejších kemšach 10 prini v opravenských džičí zakrament. Šitke se dom holcu bych usi za svedžen družču drastu zvoblekli. Niemski Zentrum za Astrophysiku, DZA, započnie dženca za točenjom džire do zemje pola Noaslic. S tym, co na dalši miestnje vuboko pod zemju gravitacijske žumy mirič, po možnosti bez sčasenja v zonu cuvi kamiznje. Vo tym informovaše viesny predstíča gmeno Ružand. Hižo od februara maja tiež v Krosče podľa vulkie Dubravy točenskú džiru, z kotriž kamieniznu za možný podzemský labor a Einsteinový teleskop přepytuje. Jeden apostol Honačo je sa na druhým serbským spievnym vubičovaniu Kaponu včera jasince vobčilivo. Podľa vulkých rasov vúdo by si vútočan Matejo Malc s jeho honačom prinie miestno z 6 a 70 zinkami. Podľa malých honačov ďaše zvota medalia do Halštrova. Honač Friedricha Gräfeho je 100 a 4 a pôsta rázu v hodžine zaspíval a s tým nový rekord nastajú. Najdlejší púč k vúbidžovaniu mieše Kapon z Ríze Grosnajna. Na čerovším cevonemským dňu muzeju pod heslom Si muzeje s vieselom odkryč bychu muzeje darmotne votorene. Tež serbské muzeje v Budušine a Kočobusu sú na akcii s vedženiami v občilišti. V Braniborskom krajnom muzeju v Kočobusu vytahu niečo 180 hosti. Tam votmie sa miestrujem serbská dživarnička kolektíva Vakuum. Pod heslom Zob Maxing môžachu zajemce serbské elementy se všetný drastu kombinovač. Nimo vôtovania tradicionálnych vúšivaniu môžachu se tiež svojské drasty se serbskými bantami a našivankami vúdebič. To bych ho povieste, kotrož namakače tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
2: Vedro.
1: Nas očakuje svunčný džin s džilatýž s nekotrými mručilemi, vostane sucho při 18 do 22 stopiniach. Tyž v příchodních dňach vostane dále svunčne, mručile pak hač do štvortka jasne přibieraja, dysadys môže sa potom tyž bokapač a tyž zarimač sama.
0: Na naši drohách do ždere vupada, jeli mače pokive a miničení Jakub tam sa tola neka kniže kopi abo bviska, co tola hižo stajnši zvoža nastajili rade přizuče sa tu budeským studiu.
2: Serbský rozvoz.
0: Štyri po napo sedmich je, no a nidom podáme vo stavizne. Poda nás je sa menece přizviu mod hudbnik, kýž je štvotk zubiu mavu trompetu, tak menovanú taschen trompete džeštoka, nidom tu serbským rozvozom. Thank you.

Sedam menšino, bo na po sedmiche a po na nas serbskim rozvozu sče pravje, tiž treba če pomoc k šireniu vaših informaciju, keď bu rubice pytam, nepšinže netko tema možne přichodne kvas, ale tale věc je pytace mu rône tak luba, nám je mnice hučbník Josef Donat napisal, zo pyta a páru je vod štvotkasem svoju malku trompetu, nimse taschentrompete, mode hučbník Nik bi skolom po Vužice popuču, a je naposled stáci horky a konec vopytal a niže tam. Je ju zubiu, štuž namaka trompetku čornem koforku z malej trompetku nimse taschentrompete. Son ich rade pola Josefa Donata přizevi, potekim malej čorne koforku faluje a to mes horkou a koniecami. Jeli je študankov, rade sa přizevi a jeli mače dalše pokyvy za nás tež, štož vaše zahradu Ania nastupa, sčeči nam rade přes damotnu app MDR Serbia, tam však tiž namakače v odpovedne formula. Rade nam sčeče vaše termine, so možeme te tiž s dalšimi tu serbskim rozvosu dale širič. Nitko pak najprve raz Swiftec, Taylorec, Taylor Swift, 6 hodin 9 a 30 je.

0: Ain't hard to see his love was the key that opened my thighs.
1: Taylor Swift, jetzt du serbskim rozmosu, a tosm se pomerne viste zvona serboka nie. Tuž je prašenje z čerošeho nedženeho vusovanja, što svuša k serbstvu, što su vumenenja za vuznavanje a što su faktory, kotro što mu polikuja, zase tute vuznače tež vo druhých připoznava druhých serbosobje. To by čera tema našim nedženišim vusovanju je pak tute prašenje z cva išče načasne, haj trebne dženstniši džen, tež o tem je Mirčin Venk se svojimi rozmonnymi partnerami porečal, ač je prašenje hišče treba, što svuša k serbstvu.
2: Sledženje a rozestajenje z umjelstvom ste dr. Tereze Jakobsovej pomaloj prašenje identite rozrisač, haj za sebe odsamknečkaš vona to dženca začuva.
3: Ja sem tu začišmila, zase ja nochcu nikomu napšičajec uspravneč. A to je dlho trvalo, predať si mi na takým dupku bola a ja môžem za mňa sama prajeť, ja sa uznávam ako Serbka a to ja netreba nikomu rec. A dlho da som ja Serbka. A to je ništo, što ješ, jo mi také vúsvobodženie dalo si rec, poprom to nima nikoho zajmovať a poprom je mi tež mestom čas šojené, hač meniš tu ako Serbku. Vidí abo nic.
2: Ona sa miestem tiež praša, hače prašenie zcela ešte tak vážne, štú súša k tomu. Julia Nečabono tomu nebyť cel ve šelkých padách cíle na nie spúščiť.
4: Ja mám tu začiť, že to prašeno všetko potom vážne je, když je o to, štú smie zastupovať, štú smie prajčka Serbia mysla vo vistých témach, štú smie rozsúčiť, ka Serbia svoje peneze rozdelia vo sebe to. Potom je to vyzerajne relevantne prašeno. To je jen rozdiel, hač máš ty pravo prajč, ja som Serb, a stát nesmie prajč, ty nejsi žán, abo hač ty so stúpiš prajč, ty si Serb, a to pati jenške, što iš za to činíš, a potom chceš ty sobu rozsúdžiť vo serbských penezách.
2: Tola tajke direktne diskusie vo přísvušnosti osobov v zvisku ze spichovaniom předseda Zavožbovej rady Marko Kovar, kýž je tyž členno dalších krémiov byl, při rozdeleniu penez ešte doživil neje.
5: Spichuje so dženstnýši džen najúšišo jen vopsa. Also Rika, što ja chcú docpeč. A štú chce to nek docpeč, to je prajem to je ovizor. Nejo te prinjoradne, idealne je, když to romače bane, když máš nekajke projekte sarskou razu, abo když nastupe tuto reč kulturu, živjenje sarbo, abo tež jednu druhou cílu skupinu, to je nejo tak tu te navážniše. A to romače bane, tu když máš to jako odpolat, a to što je so dobi spichovaču.
2: Jemu skýre napadne, zo oboje přibirajce jace romače nepadne.
1: Mirčin Venk je so ze šelkými aspektami prašenja přísvušnosť k serbstvu zabieral, dospolne nimale haj hodžinske vusovanie namakače so vie ako podcast v audiotece ARD Sounds a na našej strane internete kaštiež dámatný app MDR Serbia môže vám na kúže pat doporučiť popuču nadživo si zapiknúť a pon zaso zbytk na poskáč že so navročiče ako pokiju cibidlky na sedomie tu je Hubert Kola.

No a što môžeme domizne takle přichodných dňach doživiť? Nedom dženca večer napríklad rádio Zatkulu zapiknúť od 8 do 10 moda žoma zaso vusyva. Iniciatíva Viesova Punžela Happy Monday přeprosi dženca vo sebe džiči na vulky zromadne svedžin na namiesto pred budyským dživadvom od na večera 5 do večera 7 plánované sú zromadne akcie a písané dživaničky. Na přednošk vo znatej serbskej historiskej korovnej soce Marii Simonovej ešte přeprošený dženca večer 6 do Drježdžan. Přednošk ve vodnym státnym archíve tun zmeje Tomáš Klemp od sakskej votnožky Nímskeho červeného kříža DAK dženca večer 6 ve vodnym státnym archíve. A to je tež nešto vúriadne, zromadne posedženie gmenských rádov Slepo, Trebin a Dživin. Tun je dženca, večer 7 v Serbským kultúrnym centrum je Slepom. A tež Krošťanská gmenská ráda so Zetka, tam sú všetci zajímci vútrobne vítani a to zajúcišim po takým sredu večer 7 a to vysedaný Vúžica gmenským a kultúrnym centrum je. Ostaneme nám při sredže, tam přeprošuja vás na serbske vodženie po Mávem Veľkove s doktor Lubinu Malinkovej a to sredu zajímce zetkaja so večer 6 na kečbu Cinzendorfovom námestče Mávem Veľkove.

0: Takih tež znaju, što šport nije juce rano. Bože dla, je 7 hodin 12, nietko so športuje.
1: NDR Sachsa, serbski rozvoz. Šport.
0: Z Janom Reavijom.
2: Po 12 letach je so FC Energia Kočebus zaso do druhej najvyššie koparskeje klasy nímskeje nauročiła. Při šorosudnej rie sobotu v Regensburgu by 8000 přivisnikov z Užice s autami, čahami abo busami přijelo. Šunovčan Štefan Möller, kotrež by před veľa letami raz sobodživačer v týmje FC Energie, pak by so na neušedne vášne do Regensburga podal a Kočebus žanou podpiral.
3: Hej, ja som s kolesom šiu, ja som štvort k Lusiu, a prvnú etapu hat to Pilsna jo nekak, a poncne ja čora piat hač to Regensburga si pondajú s kolesom. Šoruma, že si to boli 300-500 kilometre ze 5-10 vysokostmi metrami.
2: Jeli si ja prej vidžal ty stíž v tým fenovém bloku od Regensburga, ako FC Energia Kočebus fen, katejke nešto možno?
3: Hej, to popravom, ja rád jare možno, ja som co týdžen ládol za kátkami online, to pejac nesu žane dávali, za tie jedno remistná, a tak som si ja pomprajal, da si budeš kátku kúpiť za fene, za Jan Regensburg, a dyšen bez trikóa Kočebusa oda šaula tam stoj, je to jara všetčelné publikum, to je skýre tý svojibné fenov. Publikum.
2: SSV Jan Regensburg FC Energia Kočebus 01. V novej rejnej dobie raja Kočebus ženio potom přečuo Dynamo Drežďanam, ký sú čeraz 2-1 doma přečuo Holstein Kiel dobili a klasu Džerželi. Bude sa budešin Germania Halberstadt 3-1, Kšišov Biskupice 1-1 a Novosolc Rot k Nemske Baslice 2-0. Ve okresnej vyššej líze sú Rajbičanci Sokolje v Bukecach vysoko z 1-5 přirali. Čestná rota z hosti by při stave 0-5 Aleksandr Vaudaciliu. Modro byli kulo TSV Počnica 0-0 a naše Cedobruša SJ Kruščice 3-0. Ve okresnej líze štafla 2 sú Radvorčenio serbský koparský derby přečuo druhému mústvu športovej jednotky Kruščice vysoko ze 6-0 dobili. Celce rotou troje Claudius Busch, dvoje Kasper Gisvauk a jedne Julian Glücklich. Celk športového tovarstva Marijine Vězdy je doma přečuo Motory Kumwout ze 4-1 dobou. Celce Pančanov bychu Karl Pakosnik, Christoph Cisch a Ali Eldor by dvojne celc rotou. V okresná klasa William Plettner a Florian Domš z Tajnebelčanov k dobeču 2-1 přečuva rezervé z Gruz Rostova Celivoj. Rejne zjednočenstvo Ralbice Pančice je dvojce ravo, sredo večer podleža vone v Malom Velkove z 1-4, tam by Robert Wende za osči trechiu a čera přira vone v Bivej z 0-1. A volejbul, prvnje volejbulové mústvo muži Viktorie Vorklec je sobotu v Ralbicach relegacijsku ruvo

hrabatová džovka 7 menšinou po 8. A ja tomu už jenom štukač, što je tutych voláče tež tak praju a tutych vopicu k tomu ponovo, tajky neskut kvorač, snadno pak so pravicario Sakskej runie derečuja jara dere a samo zmužiči, dokež je ich politické zastupnistvo nimske, tak silne vujky prašak, ale ročok neskutky. Drežanach je skupina 10 do 15 štyrioch muži konstidženia namocne napadnevo, mez drujim z takým poperovým sprejom sú domje zvoča prskali, na nich bili a tak dále. Přitom sú pilne pravicarske a tiež nacionalsocialistické parole bjakali a škreli. V opore štyri mode muže mez 16 a 20 letami sa přitom viezo zranišu a jako policia přikvata so vulka skupina 15 poladných zubí, tiež státny škyt nietko češkého neskutka dla sliči. Aj vo takých neskutkách budeme přichodze. Snano tiež náže huščišo rozpravič dyrbeč, ale što sú naši zastonice, oni v Užice doživili, napísali a nám sposredkovali. Katka, to je za nás. Tu zima serbským rozvosu, vosom menšinu, povasmich je.

0: Polícia z G.
1: No, se jenož skrutka drimnu, to by šofér pozdaču Opela sobotu večer na autodroze a 4 mies s Voniborščou a honým bujezdom a přitom zraze potom do přední mieduceho Golfa. Šofér Golfa bu zlohka zranene a na auto maj nasta škoda cina 40 euro. V Biskupicach bychu vandálo jo popuču, ale lipe prajene jeden neznate, kaž policia zdžili. Vun mi pjat k noci na dvorništu by cichnoval, vabienský stejak banky vopškodžil a potom tiež servisový automat bualil. Přitom by naparal škodu 1100 euro. Zastonice za neznatým pytaja. A sobotu večer v Vojerecach prásne a to při křižovaništu stará berlínska droha Halštrovská. Šoféra nota na staré berlínské droze přebíděše škodu na Halštrovské, kterou šměješe poprom šetězbu. Dojnže k zrážce. Šoféra nova, když nezbožo zavinova, so zubí a jedeše na Alberta Einsteinovu drohu. Brněž policia nedom za ním pytaše, nesu jeho dotel namakali. Nastavit na škoda něče 700 a 500 euro, policia netko dále sledží.

0: Wiesz, Luso, na naszą dzienniczą premierę.
1: Ty myślisz, to go się żenie przetelko ludzi mirali nesmy?
0: To też, Beno. Ale z kiery minu, zo je to nasza prynara, za kotruż doba ludzie zastupwaczyć.
2: Ale nie płacze tola dla nas zastupteja, ale za dobry skutk, to je benefic na ra.
0: Wie, Mira, to by tola jene żart.
1: Za nas? Znacz nie płacze, ale przyjusim? Nas za zastup rać widzio.
2: Ja to la cool, za smimy dżęca też rać. A nic jenoś naszej prynnej mustwie żonu a muzi.
0: Gdy się to tak lewo bladam, budu to dżęca wunośne beneficnory.
3: Derje, da se z najmniejsza niesmy poramo nasze partnerskie towarstwo KS Trump Kokorek z Polski sem przeprosili. Dyżno su raz w nuzy, możemy im też pomacz.
2: To si nie můžu zcela představit. Silný zlík a žnovůjka voda celé športniště odnese.
3: Hej, je samo hýšší hůře. Votovala vína spolu je celý športový dom z předražčerňu a gratonju přepravila. Šo je skoncované? Můstvo stý tam tak rec hač do kolen ve boče.
1: Oni potek jim vše pěneze zastupa dostanu. A... Što jsme můstvě naromadžili?
2: Haj, a sponzorujo našo můstva tež ještě něžto k tomu dáža.
0: A my ještě něžto dobro činíme.
1: Što dá to?
0: No, doky žádné rajniště nímaja, hůny ty za děti kopanca vůpadně. Z dženstnější rů přečíva nám, může skončně zasorač.
3: Haj, celé pravě teja, to je tež vážné. Tohodla nezabudče, to je benefícna rá. Nenže o to, co dobudžeme, ale co máme šíce veselo.
0: Ach, vujo Achimo, víš tohle, co nemůžu jinak, hát co chcú na kůjde pát dobyť.
2: Je tyž jedna forma respekta, co tam noch kutně bereme a co přeči o ním napínáme.
1: A jeli dobrú rú pokazáme, ľudžo s nano hýšče nešte darjo. Jeli sa osúdža, to na žádem pát nečinia.
3: To dre máče šíce pravje. Tola nitko nestarajče so viace vo peneze a tajke viece, ale vo dobru kopajncu. Tu iš, raz, dvaj, ci...
4: Eskot kopački!

0: Sedam po napo dževečiche, haj to je prašenje, ki što što ljudi zabira, što svuša k serbstvu a što z gerenic, što su vumenenja za vuznavanje a što su také faktore, kotro što mu poliekuja, zo so tute vuznače tež od druhých serbo připoznava. To by je čera téma našim nejdženišim vusevanju, je pak tute prašenje zcva hišče načasne, haj trebne džencniši džen vujki prašak, tež votem je Mirčin Venk ze svojimi rozmonnymi partnerami porečao.
1: Sledženje a rozestajenje z umjelstvom ste doktor Tereze Jakobsovej pomavoj prašenje identite rozrisač, haj za sebe vodsam knečkaž vona to dženca začuva.
2: Ja som tu začišť mi vás, zo so ja nohcu nikomu napšičo je cúspravneč. A to je dôvod trauer, predajcime na takým dybku boha a ja môžu za mne sama praječ, ja som vúznavam jako Serbuka, a to ja netreba nikomu rec. A to da sem ja Serbuka. A to je ništo, što ješ. Jo mi také vúsvobodženie dalo si rec. Poprom to nima nikoho zajmovač. A poprom je mi tež mestem čas šojene, hač meni što jako Serbuku vidí amo nic.
1: Ona sa mestem tež praša, hač je prašenie zcela ešte tak vážne, što súša k tomu. Julia niča bono tomu neby cel ve šelkých padách cíle na nje spúščič.
3: Ja mám tu začíš, že to je prašeno, všetko potom vážne je, když je o to, što smie zastupovač, što smie prajčka Serbia mysla vo vistých témach, što smie rozsúdžička Serbia svoje peneze rozdelia vo sebe to. Potom je to vyzerajne relevantne prašeno. To je jen rozdiel, hač máš ty pravo prajč, ja som Serb, a stát nesmie prajč, ty nejsi žan, abo hač ty so stúpiš prajč, ty si Serb, a to pa ty jenške, što iš za to činíš, a potom si ešte sobu rozsúdžič vo serbských penezách.
1: Tola tajke direktne diskusie vo přísvušnosti osobov v zvisku se spichovaniom předseda Zavožbovej rady Marko Kova, kýž je tiež členno dalších krémiov byl, při rozdeleniu penez ešte doživil neje.
4: Spichuje so dženstnýši džen najúštišo jen vopsa. Also Rika, što ja chcú docpeč. A štú cetonik docpeč, to ja pravim, to je so ne od te prvního rádne, ideálne od už toho máte báne, když máš nejaké projekty sárskeho rázu, alebo když nastúpia túto reč kultúru, živenie sárbo, alebo tež jednu druhú cílu skupinu, to nie je tak tunite najvážnejšie. A toho máte báne, tun když máš to ako odpolat, a to, što ješ so doby spichovaču.
1: Jemu skýre napadne, zo oboje přibírajce jace romáže nepadne.
0: Mirčin Venk je so s všelkými aspektami prašenia přísvušnosti k serbstvu zabíral, dospolne nimale hodžinské vúsevanie namakače jako podcast v našej sluchovej audiotece ARD Sounds, kajštež na našej strane internete a našej damotnej app MDR Serbia, no a to môžu kúždemu doporučiť si to raz naposkač ráno, na džujedeče prinu pojcu a desobročiče dru, to sa dere činie s takými podcastami. 8 hodín, 1 až 40 je.

Krotko. Krotko da cipetl ginadze večer. Cich rune rezaj. Septembre, so voli. Mitsjenoš krajne sejm Saksko-Anhaltski, ale tež Mecklenburgsko-Pšetpomorski. Dziś je to runja, a v tej tu kvinu najsilniša strona. A nutskuni ministrojo našich zjaskovych krajov razne před AfD knježastvami varnuja. Například duringski nutskuni minister Meier, kiž vidži nutskunu, kajž tež vonkunu vistotu nimskie vohoženu, miła AfD tež nutskuneho ministra stajč. Nic jenoš, so ma v ustavove škit, nimsce verfassungsschutz, svoje kontroli horšči, aber aj môže přes tak prane tež rozsudžič, ale zdobam tež přístup na tajne, vistotne informácie, štož civu nimsku nastupa. A dokáž ma AfD vujkotne počají a kontakty do ruskie abo do češko-pravicarských organizácií moli sa tute tajne škitane informácie runie do tutych kanálov dále svač a tak viestota menšinu ale tež civie nimskie vorožené byč. Menšiny menujú konci nož nás ako Serbu, ale tež politické, sexuálne, riečne, športové, politické, kaž tež všetko. Konci dženia sú šíce nutskúni ministrojo rúne předtým v Handelsblatče varnovali. Kajký to vážny krok, co na zjavnosť s jasným varnovaniem vobročič a snana mili tuto varnovanie ľudžo tež kutne brač.

0: Denis Wenzel, nimo sudny, no aj nie, tu to sakle započnu. Ješak započat k tydženja punžela vosnateje mie. Vosom hodžin, cia posta dokvarnie.
1: Nabožne svoje.
0: A tu te ma dženca rano Bernadette Lanzena ze Salova.
2: Steu před rozsudom, ale neviem si rade. Pundu tu, abo pundu tam? Odpoču nalivo, odpoču napravo? Abo je ište jeden puč miestem? Pozastanu? Činju jeniš přestavku? Abo zakonču svoju jizbu? Som bezradna. Trebam hišče vokomik. Du do lesa, do přírody. Vieselu so nad fifolacimi ptačkami, nad kčeatým rypikom, nad modnej zeleniu trávy, gerkou a štomu. Nasrybam so svodkie vonie kčeatého boza. Příroda je pouna moce, šitko rozče a rozkčiva. Nasrybam so pravie stute pozitívne energiu. Čerstve povieto, pohyb, stvoba Boža, vokševia dušu. A nedom začuvam tute vuboke začuče z Boža, spokojnošče. Som celé při sebi. Začuvam, zo kroču po pravým puču. Začuvam, zo nesem sama. Šako bo náš knies mě po svojim puču vedže. A to je deretak. To vám tež přeju. Zo ve zadvilovanošči, bezradnošči, samotnošči, začuvače Božu mimošč a lubošč. Zo byšče vedželi, zo nešče sami, a zo kročiče po pravým puču.
0: Praj Bernadette Lanzena ze Salova, na rauku kajštejš zamovitošči kuloskeje vosady. Peč menšinom, dođe večiche, a to je Veronika Zarodnikova, kišnam, netko, zaspiva tu serbským rozmosu.

0: Trzeba budżet za jego koncentrzenie zwiększyła, sobie tu jego energia, chociażby zgrawa w turnierie przeciwko mistrzowi miasta Regensburga. Tam w Bajarskiej są nasze chociażby grali, a dobyli, a postupili do drugiej ligi historyczne okognuszenie to było. Grasze ja się tego oglądał host Adam z chociażby zawet towarzystwa Serskie Koparie, a jego smy przeszli przed uściwaniem, jak se nim to cujo.
1: Ja se wegen veselim, až mogu ještě raz doživit, kak bude energia, gráš potom ve druhé nimské líze. Tam ga deje gráš všechno wegen znáte mústvam, ja cu jano umene vaš Hertha, Linské mústva, Drežane, Magdeburg, Hannover, Kaiserslautern a tak dále. Zavěšte nebude to laško, ale ja mám tu nádeju, až oni dann budu nikak durchspisch, als wenn ich was dann nur nutzi, wette, druge Lise.
0: Ja, müsslich, dass er als mal FC Energia Hörschelbus wird druge Lise Chance, obst du
1: ja. Ja, wenn ich mal durch dobre Greier, jo, als auch ich, budu so ich nikak, obst du rasch, deutsch noch dobre Greier, jo, tak als zmejome potom jane mustwo, kotro ist ja dosch mocne. To je moja nádeja, až mogu ja doživiš od te gráša, ja budu se dneska kúpiš janu kotku za celé leto. Níži sobu ješ, do tých druhých mistov ja nebudu. To som ja pičku přestaril za to.
0: Vy se krádu angažíral Jošo za naše serské mústvo, za serských kopadio. Máš ho ako serské tovaristvo dobré kontakte k mústvoju energie pšauja?
1: Jo, to si vím, my co máme ako mústvo serské kopadie, jim také gratulováš, to vžeme ceníš.
0: Pen žicim za to južo raz viele vjasela, pejedali sme s hostom Adamom, negažným šecedarium tovaristva serské kopadie.

0: Seba, budžeca jo konstruženja cvišiva, sobet ujo energija, hršobos grava vetonirje preživo mustvoju mesta Regensburga. Tam v Bajarskej su naše hršoboske grali a dobili a postupili do druge ligi historiske okognuše jo to bylo. Grašo jo se tega ogledal host Adam z hršoboza vet tovaristva Serske koparje a jogo smo prašali pred uščevanim, kak se nint to cujo.
1: Ja se wegen veselim, až mogu ještě raz doživiš, kak bude energia, gráš potom ve drugej nemské líze. Tam ga deje gráš přešivo wegen znáte mústvam, ja cu Jano Rumene vaš Hertha, Linské mústva, Drežane, Magdeburg, Hanova, Kaiserslautern a tak dále. Zavěšte nebude to laško, ale ja mám tu nádeju, až oni dann budu nikak durchspisch, als wenn ich was dann nur nutzi, wette, druge Lise.
0: Ja, myslíš o se, až má FC Energia Hršobus ve druge Lise šancu obstojaš?
1: Ja, minim, oni mají dosť dobrých graja, jo, a závisče budu se ještě nikak obstaráš dalšných dobrých graja, jo, tak až zmejome potom jane mústvo, ktoré je dosť mocné. To je moja nádej, až mogu ja doživiš od tej gráša, ja budu sa dneska kúpiš jednu kotku za celé leto. Niži sobuješ do tých druhých mestov ja nebudu. To som ja pičku přestal za to.
0: Vy se krádu angažíru, Jošo, za naše serské můstvo, za serských kopadio. Máš ho jako serské tovaristvo dobré kontakty k můstvoju energie přauje?
1: Jo, to si víme, co mě jako můstvo serské kopadio jim taky gratulováš, to můžeme ceniš.
0: Pen žicim za to jużo raz wiele wiasela, pejedali sme s Horstom Adamom, negajšnym šecedarium tovaristva Serske kopadio.

0: Bude lupenka tergaš, ali ten glukat šmekuje lipi.
1: Ale ja se mislim, penjo to serske mje, uhacovoj kal, to redne, gledaj. Te lupenka ugledaju ga škuši. Tam so kulki, jo?
0: Ja sem ravno sajžal.
1: V aprilu.
0: Jo.
1: No jo, redni, redni.
0: A je vino, ali ja sem jo šukne dolej spravil, ga špin ten pizne mroz pšižo.
1: To bušo sreč maja.
0: Jo, to sreč maja, pen je to pikšiš je nisko, až mož je lepi pikšiš. Vete grože, da cela ščina je pelno vina nasajžana. Solke ulitaju, jo, te Andreški, Janske Andreški, a žene ešte kvikno, aj tega juž su nintor šuže Andreški tam. O, musíš, kaž necoš tak veli poljevaš, bľahe okolo, ne uskňo tak ta zemia, ten cvet jo inakši ordoval.
1: Jo, jo.
0: Ten je tak inakši ordoval. O, ja mám chromo, tu vodu, zamlím 6000 litrů vody, mungu, ja uničím ješ.
1: A ty zbieraš tu dešťovú vodu?
0: Tu dešťovú vodu zbieram, jo.
1: Máš ten plný, ten tank?
0: Ten je plný. Ninga nevíle dešťa přišlo, polovica ničí.
1: A pen s tým oblievaš?
0: A s tým oblievam, pen pcelama mu oblievaš.
1: A co tam slieze, jo?
0: O, máš tam. O, sú tyky ešte angrišky, cervené, grankaté, a to sú carné. Uga se šuže malé Andrešky, vidíš tam?
1: Jo, vidím.
0: Já jsem dere pilěval a ten je ordoval nintor mycne.
1: No, ty máš věle rydnego ho. Jo.
0: To věto, ne více také. Jak blukova bomy, tyž sknu.
1: Te o, no?
0: Jo, jo, to je augustové. A něco dolů zrizal, ale ta šuž to nepři více.
1: A ten?
0: Ucha své glouhé jsou to.
1: Ach, te, máš te redne jabluka.
0: To je uchacová glova. To sú také, odujú.
1: Veľké?
0: Jo. A šmekuj, šmekuj.
1: Ten bom kvišo?
0: Ten kvišo, co to nesie? O tá šuška. A tá je kvíkla, to všechno bolo bíle loni, a lita sa tyk, ale len tá šuš, to bude všechno vytpádať. Ja nesom loni žiadnu kvišku žniel.
1: Loni.
0: Loni. Ten je 86 let starý.
1: 86?
0: Ja. Od te kvuky, te škrky, te sú 36 let staré.
1: Staré pomeršik, no.
0: O, mám tomáty. Ja mám došťa do žila. Víš, o sú colky, oni letajú.
1: Letajú, jo.
0: Te sú všechno ješ vytkýšone.
1: A
0: o, mám cibuľa, jo, tomáty. Pýry je bolo tak, až pen vyle dešťa přišlo, pen si přišli ta chorešť do tých tomátov, až dva týždne dešťovate cas, pen je niter ta krautfojla v tých tomátach ničí a gledatok mám všetko pikšete.
2: Šulce kojec vrúco, ocho zima dosť, cyniš v gumne, rono v petkoli obejnie sucho, derie až josem jaze šuo, ale vin ma teke svoje metode za zbieranie vede a za to, až nebe zemia usknua.

0: HBB, serski program. Serski program.
1: Zatkula.
2: Chceme dženca vidieť, što máte vy do hobiju, hač kopanca abo volejbul, abo dola nešto cíle freaky, kež što my vobímač, abo tak.
3: Franco, to ta si opravdu nemyslí, že nich tu pravidu na što my vobíma.
2: Franco, to ty ženie nevíš.
3: Na hajdeš mi niš. Nimo toho máme za vás najvážnejšie informácie vo Zatkula Beach Tourie.
2: A tyš nešto vo škrikacích kaponách bola na jo zoniče.
3: A moje reči moje vo zubienej trompejče.
2: Nada, to tla klinči za kytro ponem vusovaniom, Franco.
3: Haj, a to reka za vás zase vúdaný pši rádiach vostač.
1: Zatkula.
0: Môj start do týdženia.

0: Napinac se v moment za tebe hađa taj pši trenek, ko što te pravil?
1: Ne, napinac si šao biše v mojim prúvanju, když sem ja dobal jednu damu v osobu ve drastče, ve vodže, vod vlesč, tak jac abšlepen. A to hišče přes pousta metra, daloko, to biše také to, žeš jo vopođe najbolje vúža dať se bolo.
2: Hej, Franz und Top. Patek, im vidíš, kak češke tu te obje poprom sú, po přichylnej učbe zoniče jace od našeho hošťu, no a doba zareje nám Lipka.

0: Netraje aniviace mesac a potom so ona zaso započne zatkula výčtura 2620. Haj a vy môžete rade taký tunia vôtovač.
1: Nimo volibula, ký so na miestnach raje máme lieco viacere nožte za vás, junu máme tiež nešto za tých kýšpinu píľadovač plánované.
0: Toreka, tiež vy na kromie rajnišča môžete večer poriečiť, kúždy sme sobočinčač 80 let abo 8 mesacov staré, na výčture je kúždy vítané.
1: Hej, pýtame na jednom boku najlepších volejbolistov a na tamnom boku najaktívnejšiu vesku, kde sa stácia v úraje.
0: A to šo z novej techniku našim oče.
1: Vod džensišo je možno sa přizvíť za vôdovanie stácie, što za to trebače a što dobíče nám sposredkovač, to rozkladujeme vám nedom po příšernej stúdce.

0: Nitko podamoj so zromadnje s Francom do športového sveta. Zajšu konc tedyna bi mjenujce nimo kopice mje metano, tež tuž do športového zaradovanju.
1: Mjez druhým je prinje volejbuluje mústvo sportového tovarstva Viktoria Voklice sobotu vo postup do Sakskej ligy vojovalo.
0: Voklicenje bych u sezonu v Sakskej klase na druhým miestne zakončili, aby ju sa tak za postupný duel kvalifikovali.
1: Předsunice volejbulového mústva z Freiberga v obsadžichu vyštafli na koncu toho runia druhé miesto, aby ju tuž to runia tak motivovaný kaž Voklicenje.
0: Postupný duel Voklicano vodmieso kaž kúždara prieného mústva nic pola nich doma ve Voklicach, ale v športovej hali Rajbičanskej vyššej šule. Dokáž môža jenož v Rajbičanskej hali pravidva za vysokosť dodržať.
1: Pšušim pak dojedže si tužto feno do Rajbičanskeje sportovej hale, so bychu silne mústvo podpierali.
0: Najebač dobrije podpiry feno pak za Voklicano na koncu nažel dosavalo nie. Voklicino podležach u mústvu z Freiberga po 4 sačbach z 1 kici.
1: Voproče jara škoda za Voklicano, ale přišenej sezone, že vizo za so zepone paro dopredka, tak so radži so jim snač přišenej sezone postup do Sakskej ligy.

0: Hi Franco, was deine Meinung zum Raspi-Sport? Runjes mir über postupnem Duellu Volleyballer Mustwa Victoria Wokle zu Ritscheli, an netko wenn du mir so hische wusset gam, kop einze Schakow Henne, kop einze Kunstgena Woproje, Janu Jenschku mir nu Menschinu nemiachu. Vs Jasko Elise bim Januce hat do posene Sekunde napjato Spudla.
1: Předovšem deleka v tabuce šako zavěščichu si kopere zemnichova hižo dočasně mistrovský titul. Měnuce měru VfL Wolfsburg, Prini FC Heideheim a St. Pauli hač do posledního rejného dňa jednak věle dybku na svém konče. Zestupné boje by tohodla tak vůzky kajší štěženě v stavě znach zvězkové ligy.
0: A runě rá es St. Pauli přečivo Wolfsburg jest, da so z direktne končne rů, dokáž vidiachu hižo předpolu, za bude odpisný to, jak Prini FC Heidenheim reje, jeden z nich, aber samodedom vorbei do druhé zjazkoje ligy zestupič. Na koncu doby Wolfsburg z cíke 1 a vukova so s tým do relegácie.
1: Za St. Pauli a Heideheim porno tomu vua Wolfsburgšanie sezóny druhá zjazkova liga. Heideheim pšera měnujúce přečo Mainze z 0-2. Vosbě horko potom zobichu zájšu sezónu hišče měze na roně rali, abychu vulka překvapenka ligy.
0: Ale tež u druhé zjazkoje lize sú sa stavizny písali. Elversberg postupí měnujúce prvný raz sova v staviznách dôrstva do zjazkoje ligy.
1: Zajímavé je, že bydlí v Elversbergu jenž nekak 13,000 lidí, ke přirovnání budoucím má nekak 3 kročtek v obydlí.
0: To je opravdu jara na stavizna, před nešto letami rájachu ještě v regionální lize a netko nadobo jsou Bayern Mnichov a Dortmund s hoščem.
1: A tiež v cíči líze by v obchodze hač do posledného vokomíka napjate, štú na koncu do druhého ligy postupí. Energia Kočebus vojováša hač do posledného vokomíka vo postup a zavěstčí si z dobečom přečivo Ringsburga tiket za druhú zviazkovú ligu.
0: Energia je s postupom po takým po 12 letách zase ročo v druhé zviazkovej líze, tutun kopovský konstitúčená by v obchodze zajímavé.

0: Hej Franco, tak spěšně jste se naši 2 hodiny dženca tež tu zase minivoj.
1: Hej, škoda je, ale v první hodině porečáme si našimi hostěmi o jejich nevšinných hobijách a rozpravujeme o zuběné tropiče Josefa Donata.
0: Kajště zavěště sobu dostali, můžete se o dženciše za našu Zadkula Beach tu rupšizvič, za to pošlete nám celé jednoré e-mailku na zadkula@mdr.de. Všetky další informace namakáte tež na Instagramě.
1: Nezabudźcie, wie za zasa przychylny tydzień zapiknąć, tam wusywamy mianujcy live ze Sputnik Festiwala.
0: Mój dwajo, Franca Franz, prajmy wam nitko.
1: Boże mnie,
0: a dobrą noc.
1: A dziemy nitko, tygo salami jeść.
0: A trompetu piskać.